ležela a trochu brečela. A Josef Bambula tvářil se jak mula a potom k půlnoci s boží pomocí a díky odvahy

zaří, na nebi zablikla kometa. Marie povídá, Josef, chystej se do světa, tady není pro nás bydlení, tady nás nemilujou, syna nám zamordujou. A tak šli všichni tři

męską micie. W adwentnej dobie zasmála se sne určitě. Já se tiskl k tobě a Vladomerta hrál nám blues. Vladomerta hrál

zasněžená Bratislava byla plná električiek a Vladomír ta hrál nám.

a vy se budete malinko vzpouzet. Já napiju se vína a řeknu pouze, líbíte se mi, líbíte.

se žen, které bijí muže. Důdkami po těle, bojím se vyčiněné tygří kůže, hned vedle postele. Bojím se vlčí smečky,

co noc o pomoc wola. Věřím navzdory všemu, že mé volání dolehne k sluchu tvému. Věřím navzdory všemu, až spadnou listy osiky v říjnu.